0: ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Příští stanice, Rádio Hej.

0: Rádio Hej.
1: No, chlapče, to už tady bylo.
0: Už je to tu zase a v rokovějším rochu.
2: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
3: Byly 3 hodiny.
4: Posloucháte Hej Rádio. Hej Rádio.
0: Full time, rock for you. Rádio Hej. Rádio Hej.

0: Radio Hay.
1: Sign off it. This Ken Yee.

Hey Rádio. Hey Rádio. Klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hey Rádio. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem. Hey Rádio.

0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 4 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 5 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.
8: Na nic si nehraj.
9: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
10: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
11: Hrají Toňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
12: Haló, kdo volá? To jste vy, Don Celadon? Že si máme pustit zprávy? Dobrá.
13: Opakujeme. Včera byl za zvláštních a nevyjasněných okolností unesen majitel španělské koridy Juan Varlos při soukromé expedici za pralesními Indiány. Jak je známo, měl Juan Varlos zálibu v černé magii, která může být v pozadí celého únosu. Juan Varlos je menší postavy, je obézní a má pihu přes celý obličej. Byl unesen z hotelového pokoje na kraji pralesa a podle svědkyně naposledy na sobě neměl nic, kromě gumového ochranného návleku. Jakékoliv informace o hledaném Juanu Varlosovi
14: Varlos, náš přítel!
12: Ano, a my mu musíme pomoct.
13: Nebo sdělte na nejbližší služebnu venezuelské policie.
12: Don Celadon sem jede pro nás svým jeepem.
14: To bychom se měli nechat očkovat.
12: Ano, ale nejdřív se pojďme trochu kočkovat. Don Celadone, už týden jezdíme jeepem po deštném pralese a nikde ani živáček. Máme vůbec dost benzínu.
15: Nebojte se, perverézy, jakože se Don Celadon jmenuju, benzínu máme dostatek. Teda na začátku jsme měli benzínu dostatek. Vemte si jen to nejnutnější a půjdeme dál pěšky. Proč si Doňo Mimoňo berete ty plesové šaty?
14: Říkal jste přece, že jenom to nejnutnější, ne?
15: Ticho, slyšíte to, co já? Slyšíte ty bubny? Jde to ze dvou stran, jako by si dva tábory odpovídali. To jsou tamtami. Juane perverézy, vyndejte tamtamový slovník. Poslechneme si, o čem se domlouvají. Tak, podíváme se, co říkají. Čau, vole. To je divné. A tady to znamená... Čau, lásko, už si to dostala? Ještě ne? Odpověď? Tvůj táta mě zabije. I sežere. To je nějaký soukromý hovor.
14: Done Celadone, poslouchejte, tam ten buben bubnuje a nikdo mu neodpovídá.
15: Počkejte, přeložím to. Dobubnovali jste se do bubnové schránky. Bohužel nejsem doma. Jsem před domem a bubnuju. Nabubnujte svůj vzkaz po zaznění bubnu.
12: Zkuste přeložit tam ten divoce bubnující, tam, Done Celadone.
15: Počkejte, Juane perverézy. Tak, jdou k vám ti tři. Přejeme vám dobrou chuť. No, tomu nerozumím, tak půjdeme.
14: Počkejte, já tomu rozumím. Co jsme my? Vědí o nás. Chtějí nás sežrat, musíme se rozdělit. Já zůstanu tady s Juanem perverézem a vy půjdete do tábora zachránit Juana Varlose. Tak jděte, Done Celadone.
15: Vyndám si dalekohled. Odsud vidím pěkně do tábora. Tak teď ho mám jako na dlani. Chatrč, ohniště, ukulu Varlos. Pak vidím. A Hergot ten dalekohled ale přibližuje. Teď vidím úplně detailně nějakou zamračenou držku s kruhem v nose. Škoda, že až odendám ten dalekohled, bude ten domorodec tak malý a daleko. No, co se dá dělat? Tak... A Hergot, furt je tak blízko.
10: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.

Čau, tady Viktor Dix, kapely Wow a rockopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

polojasno až oblačno, ojediněle přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty 22 až 27 stupňů Celsia, teplota v tisíci metrech kolem 17 a foukat má mírný jižní až jihozápadní vítr. Bio 1 mírná zátěž. Hezký den všem posluchačům Rádia Hej i Sázava přeje Veronika.

0: Dobré ráno, bylo 6 hodin, posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time, rock for you.
3: Radio Hey.
4: Radio Hey.
5: Po víkendu vás hlasatelny Rádia Hej zdraví Mandy a Marota. Právě teď vypukla roková rádiovka, máme 3 minuty po 6 hodině a dneska je den hasičů.
6: No nepovídej, prosím tě, no tak ono je to docela aktuální, jinak nicméně dneska máme 4. května, no a den hasičů, samozřejmě víme, že je poměrně velké sucho, já jsem tomu moc nevěřil, o víkendu, o prodlouženém víkendu jsem hrábnul do hlíny, jenom se prášilo, říkám, je opravdu sucho.
5: No? Ale hasiči to stejně přejedou,
6: ano.
5: Expia skupina Kapa.
6: A oni jsou kucí šikovní, no, samozřejmě, tímto zdravíme všechny hasiče. No a děkujeme, že se o nás takhle krásně staráte. Víkend nám konečně ukázal nějaký, řekněme, náznak letního počasí. Nicméně já jsem celý víkend strávil na zimních stadionech.
5: Aha, ty jsi tam komentoval v hokeji, nebo si tam pouštěl písničky?
6: Komentoval i pouštěl jsem písničky, no a včera jsem se byl podívat na národní tým, který hrál v rámci Euro Hockey Tour právě tady v Českých Budějovicích.
5: To se může stát jenom tobě, venku pařák a on jde na led, no, je zima, to tam v bundě, ne?
6: No, celou sobotu jo, byl jsem 12 hodin u ledu, no.
5: V bundě?
6: Ano, zabalený.
5: Přátelé, není na to si vybrat kvalitní takhle plán na víkend.
6: Ano,
5: no, jo, no.
6: Tak je to příjemný, já to mám rád.
5: My dneska pro vás máme opět jeden lupen na takový, dalo by si říct, už legendární festival. Za chvilku se dozvíte, o jaký festiák se jedná. Do té doby hudba, rádia. Hej, přejeme vám pěkný ráno.
6: Nelaďte jinam a poslouchejte. Mějte krásné ráno.

0: Pavel Wolf na rádiu, hej, 9 minut po 6. hodině raní, přišlo na mě, ne, to říkat nebudu.
1: Aha, asi si všichni domyslíte, no, tak nejste žádný pitomci, že jo. No a dneska pro vás máme Lupen ve spolupráci s Obscure Promotion na Basin Fire Fest, který se uskuteční
0: 24. až 27. června ve Spáleném Poříčí. Letošní Basin Fire Fest je opět našlapanej, ostatně jako obvykle. Headlinery můžu jasně zmínit, Wasp, Steel Panther, Apokalyptika, dorazí i na Plum Dead, Paradise Lost, Dead to All, což je v podstatě jako Schuldainovi, zesnulýmu frontmanovi kapely Dead, kapela zahraje samozřejmě největší bomby, já myslím, že budou hrát hodně věci ze Symbolic, ale to se necháme překvapit. Vynikající záležitost, koncert bude opět výborný, jako už tam jednou hráli a byla to opravdu vynikající věc. No, můžeme ještě zmínit, že dorazí i Forbidden Drowning Pool, dokonce z českých kapel Root, nebo i 13. století sem tu někde zahlít.
1: No každopádně je to naštípaný, hele, každý den. Já myslím, že tam nesmíte chybět.
0: No, Lupen si můžete tak nějak u nás
1: by se vydobít.
0: Vydobít tím, že se podíváte na Facebook Rádia Hej nebo na Rokovou rádiovku a tam máte ve videu návod, jak ten Lupen získáte.
1: Nehlejte se, nemějte strach, nebuďte nervózní ve stresu, je to jednoduchý jako facka.
0: Já tady koukám, jestli jsem tady to 13. člověčí tak dobře.
1: Řekl to dobře.
0: No tady nevidím, ale je tam, musí tam být, jsem to někde viděl.
1: Je
0: tam,
1: no, tak jsi to viděl, tak to musí být pravda.
0: No a pokud se na vás štěstí neusměje a Lupen od nás nezískáte na Basin Fire Fest, není problém, je možnost si ho objednat nebo koupit na jejich stránkách basin.cz/cs. No? To znamená, že stránky jsou v češtině, ale můžou být i v angličtině.
1: CS?
0: CS asi.
1: Fakt, jo? No, tak jo, no.
0: Asi teda. No, takže jo, takže informace vyčerpávající, koukněte na ty naše stránky facebookový a jdeme dál.
1: Za chvíli si řekneme nějakou zajímavost.

0: Zdá se, že na rádiu hej docvrlikal pan Slash, no a venku je takové počasí, že radši se neodvážím říct podrobnější nějaký soudy. O to to máme tady Veroniku, viď?
1: Přesně tak, Veroniku, pojď.
0: Tak nám to pěkně prozradí, že no.
2: Dnes bude polojasno až oblačno, ojediněle přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty 22 až 27 stupňů Celsia, teplota v tisíci metrech kolem 17 a foukat má mírný jižní až jihozápadní vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den všem posluchačům rádia Hej i Sázava přeje Veronika.
0: No samozřejmě, mějte slunce v buši.
1: Ano, je to tak.

0: geniální fousáči ZZ Top na frekvenci Rádia Hej. No, pokud je máte rádi, tak na ZZ Top můžete vyrazit 6. července do Pardubic. Já pokud budu mít volno, tak bych jel. Ta hala v Pardubicích je fajn, tam dobrý zvuk. Byl jsem tam na Alice Cooperovi a dobrý.
1: Já mám asi nějaký volno. No, včera každopádně na Artu právě dávali dokument o ZZ Top a to jsem člověče vůbec nevěděl. Koukal jsem na to, oni vlastně začínali tak, že oslovili Rolling Stones. Kdy
0: je, co to je?
1: Kdy je požádali, aby byli jejich předkapela. No a říkali právě, že tam jako nastoupili s těma kloboukama, říká, to jste neviděli, to brutální ticho. Říká, tady bude nějaký country. Jo, kluci do toho pak hrábli, říká, hele, najednou bylo všechno. Já jsem si to představoval, že jako to bude tak 7x lepší, ale bylo to 25x lepší, že to bylo úžasný, že právě Mick Jagger ještě jako legrácky dělal, že se tam oblek do lacláčů, vzal si koště, klobouk na hlavu a dělal, že jako uklízečka na ně koukali, že hráli. Říká, takže kluci se to takhle jako dostali. Hele, nikdy nevíš, kdo tě vidí, kdo tě poslouchá. Tak, je to prostě takhle, to je jednoduchý v tom životě. No.
0: Na ten dokument se musím podívat, že jsem ho neviděl tak včera, takže dávali ucho, tak jsem sledoval ucho.
1: A já koukal na formule, takže mi kus utek a pak jsem se teda jako díval na tohle. No. Tak to bylo jako zajímavý pěkný.
0: A stejně mi ta boužálka, hele, 95 let, čiče.
1: Čakala, kdy se segra, no.
0: A víš, čím to je, jo?
1: Čím
0: že je takhle vytání? No, že dělá s Hořákem to televariete. Víš, jak se tam se dá smát?
1: No to
0: si tam prodloužila život.
1: Tak jsme jako děti na to koukali, že?
0: No to byla bomba.
1: To se čekalo, zuřivě všichni sedli k televizi.
0: Televariete, no, takže... No takže Jiřině přejeme k zásadnímu jubileu, taky všechno nejlepší.
1: Taky všechno nejlepší, Jirko.
0: O, a hlavně, Jiřino, ať láska tě drží nad hladinou.
1: To bylo hezký.
0: Jak zpívá tu Lotanka, víš?
1: Já vím.

0: píseň Charoline, to se říkáte Charoline, ale to Charoline mi přijde jako hezký jako léto, Loseline, vy Charoline.
1: S Haroline, no, taky no, se to může číst.
0: No, s Haroline.
1: S Haroline.
0: Teplo se nám line tady, viď, od nohou.
1: Je to krásný, venku je nádherný.
0: No, jo, svítí to tam, puntík vylez, nebo no, to.
1: Máme radost. No a včera to bylo 9 let, kdy v roce 2017 americká kapela Eagles zažalovala hotel v Mexiku za zneužití jejich největšího hitu Hotel California. Nejenže v hotelovém lobby neustále hrají zmíněný hit, ale ještě prodejem upomínkových předmětů uvádějí své zákazníky v omyl, že byla píseň z roku 1976 pojmenována právě podle tohoto ubytovacího zařízení.
0: No prosím tě, to je teda opravdu, že se nestydí.
1: Zase na druhou stranu, hele, není to jedno.
0: No.
1: Vždyť z toho mají všichni radost. Oni teda samozřejmě z toho nic nemají, že jo. Hmm? Tomu samozřejmě rozumím, a na druhou stranu, lidi, přestaňme se rejpat v takových...
0: Ne, já bych se rejpal, že třeba jo. Já, no jasně, ale já jsem malý, jak jsme jezdili na kobylnici, no chatek, a byl tam hotel Sphinx. No, každý ví, že jsme doma měli hrnce od Sphinxu, no. Takže to se dělo.
1: No, to se dělo. Epak, to bylo velký.
0: I nočník od Sphinxu jsem měl.
1: Fakt?
0: Ne, prosím no, tě, no.
1: Jsem ho tady čet nedávno, tak to jsem se splet.
0: O čem?
1: Tak to byl asi klobouk.
0: To byl klobouk, no.
1: Otočili zpátky.
0: Takže já jsem strávil dětství na kobylnici v chatkách.
1: Víte, to bylo hezký. Já zase trávil dětství na Lipně.
0: No to je Lipno, kobylnice, no.
1: Takže tam jsem nikdy nebyl.
0: Takže jsi byl kousek vedle.
1: No a kousek vedle jsme zjeli na Modřín. Rozumíš?
0: Jo. Teď už tomu rozumím.
1: Tak
0: jsme se to... možná vy tam někde viděli, ani to nevíme.
1: Ani
0: jako,
1: to nevíme.
0: Jako děti,
1: naše no. Cesty se protly.
0: Až... Do Freiburgu jste chodili, ne? Na přístavu, ne? To si jako dítě taky, muselo chodit, ne?
1: Víš,
0: a na parník si taky chodil,
1: taky
0: ne?
1: Jsem byl
0: tak jsme,
1: parníku,
0: ta, jsme se tam museli vidět.
1: Určitě
0: já byl na parníku pečený, smažený. No. Tohle to. Jít za parníkem, tam mě vždycky bavila.
1: A dělalo se ti blbě?
0: Myslím, že ne, člověče, myslím, že byl blbě v autě, jo. Tam jsem byl požívač Kinedrilu, to si pamatuju.
1: Jo, tak to ne.
0: Ale na lodi asi dobrý.
1: Na lodi se mi taky zle nedělalo, ano, v autě, když jsem si čet vzadu, nebo jsem se zabýval jenom činností, ale jinak si myslím, že to celkem šlo.
0: Dobře, tak no. Jsme si tady něco řekli, vlastně nevím proč, ale proběhlo to v pořádku. Pustíme si nějaký Def Leppard. Heaven is...

0: Na rádiu Hej dohrávají Steel Panther, který vystoupí na letošním Basin Fire Festu a my pro vás dneska máme Lupen, koukněte na Facebook, dozvíte se víc.
1: No a partnerem roku je rádiovky EPS Patrol, kteří vám komplexně moderně a levně zajistí ostrahu průmyslových objektů, staveb rodinných domů, včetně připojení na pult, požární ochrany, které přenášejí na vlastní dispečing. Nikdy však nebude nahrazena fyzická ostraha AI jako plně, ale může vám hodně snížit náklady na ostrahu objektu až o 70%. Mají vlastní výjezdovou skupinu, mnoho dalšího, na to jsou PS Patrol s více než 20letou zkušeností na trhu v oblasti ochrany vašeho majetku. Bližší info najdete na webu ps-patrol.cz.
0: No a pokud jste fanoušci magazínu Spark, tak asi víte, že nový číslo je venku, pro ty, co to neví a stále nezakoupili, tak lákadlem je titulní strana, kde je zpěvulé, nová zpěvulé skupiny Arch Enemy, uvnitř samozřejmě obsáhlý materiál, rozhovor a taky velký plakát. Pak tu máme rozhovory s kapelama, jako například Root, Venom, no a můžeme zmínit, že tentokrát v galerii Titánů je kdo? No?
2: No kdo?
0: No Sepultura, ne? No. Vidíš to. Sepina hraje na Metal Festu pěkně, viď?
1: Sepina.
0: Šel bych se na ní podívat v neděli, já Sepinu, hej.
1: Ale proč ne, viď? Co by jako, co by? Nebo
0: jak mu neváčí Sepina, viď?
1: No. No, ale přijedeš a pálí mě žáha. Já jenom tam přijedu, už mě pálí žáha.
0: No, já tě rozumím. Tak všechno, co jsi chtěl říct?
1: To je všechno, co jsem chtěl říct.
0: Tak si dej si René, jo?
1: Dám si Reného a ten
0: na žáhu a je to pohodně, viď.

0: Dobré ráno, bylo 7 hodin, posloucháte
1: Hey Radio.
2: Hey Radio.
3: Full time, rock for you.
4: Radio Hey.
5: Radio Hey.
6: Ladíte rokovou rádiovku, za mikrofonem Mandy a Marota, 7 hodin, 2 minuty.
7: A vy mějte krásné ráno.

0: Na frekvenci rádia, hej, dožvali Lordy v 7 hodin a 5 minut.
1: No, je třeba napustit sudy, vyčistit bazény, začít zalévat, partnerem roku je rádiovky, jsou čerpadla Neptun, no a právě květen prověří vaše hadice, kohoutky i čerpadla, které přes zimu takzvaně odpočívaly, no a Neptun má velký výběr všeho kolem vody, obchod najdete na Rudolfovské 113 tady v Českých Budějovicích, no a nebo naštivte web neptun.cz a můžete si cokoliv objednat. Jak no, prosím tě, no?
0: No nic, co chtěl říct? Ne, nic.
1: Nic si nechtěl, řekni ale, to.
0: Jeď dál.
1: No dobře, no, tak prosím vás, švédští Europe se po 9 letech vracejí s novým studiovým albem, které vyjde 25. září, první ochutnávkou je single One on One. Kapela slibuje jednu ze svých nejtvrdších a nejpřímočařejších desek, které kombinuje osobní výpověď s aktuálními tématy.
0: No.
1: Již brzy. Už bych je člověče nepoznal, a těch fotkách. Mají ty vlasy kratší, no, tak přece jenom byly hřívy, viď?
0: Hele, oni tu mají někde hrát, já jsem včera viděl zrovna plakát, no. Teď si za boha nevybavím, kdy a kde, člověče.
1: Na Vltavě, v Kulturáku.
0: Ne, to nebude, ale v rámci nějakého, teď nevím, prostě tady sem přijedou.
1: Praze.
0: No, Praze. Ale nevím kde, nevím, nechci to říkat, nevím, teď mi to hlava nese, ne, nesepne.
1: Tamhle to je?
0: No, to je starý. To je rok 2010.
1: Aha, pardon.
0: To...
1: No tak, hele, my vám tu informaci seženeme, pokud budete rychlejší, tak si to někde najděte, nicméně se o tom ještě určitě jistě pobavíme. Ano. Jsou zpět.
0: Já připomínáme, že máme pro vás dneska jeden lupen na Basin Fire Fest, získáte ho tak, že se podíváte na Facebook Rokový rádiovky, Facebook Rádia Hej, nebo na Instagram Rokový rádiovky a tam je návod, jakým způsobem lupen od Obscure Promotion na Basin Fire Fest získáte, jo?
1: Jenom v krátkosti doplním, uskuteční se to 24. a 27. června ve spáleném poříčí.

0: Dnes bude polojasno až oblačno, ojediněle přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty 22 až 27 stupňů Celsia, teplota v tisíci metrech kolem 17 a foukat má mírný jižní až jihozápadní vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den všem posluchačům rádia Hej i Sázava přeje Veronika.
1: Rádio Hej. Rádio Hej. Zůstaň s námi na Hej.

0: Judas Priest na rádiu Hey, pokud Judas Priest máte rádi, tak asi víte, že 2. srpna zahrajou v Ostravě.
1: No, jestli hledáte práci za volantem, tak vám můžeme, nebo vám může společnost Robert Janák pomoci, SRO, protože přijímají řidiče skupiny C a E pro mezinárodní dopravu. Pracujete od pondělí do pátku, víkendy jsou volný, můžete získat náborový příspěvek 50 000 korun, motivující mzdu, roční prémie, nějaký ten firmní benefit. Hele, mají nový moderní vozový park, přátelský kolektiv, je to stabilní česká firma. No a pokud chceš ty zrovna nastartovat kariéru řidiče, více najdeš na webu robertjanák.cz. No a musím taky připomenout, že Electric Cowboy nedávno na 7. srpna ohlásili vydání nového alba Tanz Night, no a už 10. června vystoupí na festivalu Rock for People. No a v aktuálním Sparku si však s ním můžete přečíst nadčasový rozhovor, v něm zpěváci Kevin Ratajček a Nicole Salah probírají tlak, který přichází s úspěchem. No a to tak prostě je, že jo?
0: Tlak přichází s úspěchem?
1: Ano, no tak nám přichází tlaky bez úspěchu.
0: Já myslím, že úspěch přichází s tlakem.
1: To by mohlo být i tak, i tak. Mm-hmm. Já myslím, že to není problém. Ta čeština je krásná.
0: No to jo.
1: To mě baví. Takže tak začnete být slavný, no tak začnete cítit nějaký tlak, že jo. A Electric Cowboy, já jsem si teda osobně strašně zamiloval a přišel jsem k ním úplně čirou náhodou, kdy mi kamarádka ukázala, ty pojď sem, Mandy, já ti musím něco ukázat, to se ti bude líbit. Hele, pustila mi to a mně se to fakt líbí.
0: Kde jsou ty časy, kde kamarádky ukázala něco jiného? No, tak.

0: Na rádiu Hej dohrála kapela, jejíž název hlásí, že si můžete něco dát buď na, nebo za red. No za red.
1: Jo, to už jsme tady jednou, no. Krásně, já jsem nějaký zpomalený člověče dneska.
0: Tak si poposední, ne?
1: Nebo... Nejď se si poposední, asi budu muset asi i popolehnout.
0: Máš moc roztažený nohy, dej si k sobě.
1: No nejde.
0: Proč?
1: No je to přetlak.
0: Tak to si vidíte doma s manželkou.
1: Dobře, tenhle jsem nemyslel, ale...
0: Jo takhle, tak no. Jsi si myslel jiný, jo, tak já byl se vidíš.
1: Tam mám peníze, víš? Tam mám sáček s penězma.
0: Jo, ty máš peníze v kapse?
1: No. Tam mám hady, to říká zase moje žena.
0: Hele, ty chodíš do práce s penězma, to je přece blbost, jestli máš z práce odnášet peníze a ne tam nosit peníze.
1: Asi bych měl něco změnit.
0: Děláš to špatně, pravda. Dneska prostě to máš se nějaký popletení.
1: Hele, já tady mám docela dobrý tip, no co tam máš?
0: Nic.
1: Já tady mám pro vás krásný tip na vejlet, samozřejmě budete muset asi zřejmě letadlem, protože britské město Bruslem se stává novým poutním místem pro milovníky poctivého rock'n'rollu.
0: Kdo? Ne? Bruslem?
1: No.
0: Co to je Bruslem?
1: Bruslem. Bruslem, město.
0: To se jmenuje
1: Bruslem. Bruslem, nevím přesně tu výslovnost. No a právě zde v rodišti Lemmyho otevřelo své brány unikátní mini muzeum Motorhead. Jo, pozor. Fanoušci se mohou těšit na rock'n'rollový bar, kde na čepu najdete oficiální pivo Motorhead, jo, a samozřejmě nesmí chybět Lemmyho limonáda, nealko samozřejmě v reze, jeho kultovního drinku Jack s kolou, jo. Prostor je prostě napěchovaný vzácnými doposud nezveřejněnými artefakty a uměleckými díly spojenými právě s touhle kapelou. Takže jestli nemáte co dělat, kupte si lupeny, skočte na letadlo, koukněte tam, spojte to s nějakým ještě výletem, vrátíte se zpátky, no a budete nabitý energií.
0: No tak nejenom, že jsi vzpomenej, ale samozřejmě to není Bruslem, ale je to Bruslem.
1: Bruslem, no, když jsem to se
0: Bruslem si řekl.
1: No, tak jsem řekl pak Bruslem. Já jsem z toho víkendového bruslení tak zmoblej.
0: Že už máš Brusle.
1: No, mám Brusle všude, v každém
0: názvu. A ty jsi tam ještě říkal, že Lemmy pil nějaký nealkoholický nápoje?
1: Ne, tak on pil, ale tady je jeden, že si ho tam jako můžou dát, že je tam jako nealkoholická verze právě Lemmyho limonádu.
0: No, který blbec by si šel dávat do Lemmyho baru nealkoholickou limonádu.
1: Jsou takový dneska.
0: No.
1: To jako není možný. Jack s kolou, hele, klasika, nealkoholický Jack s kolou. To je jako jít do krámu nic nekoupit, takže smysl
0: to
1: nemá.
0: A to ty neumíš, že ty si v krámě tak nakoupíš vždycky plnou igelitku.
1: Já to tak mám, no.
0: Jak máš moc velkou igelitku, když chodíš?
1: Velkou, záleží, velkou, kterou chceš, mám velkou ještě větší, no.
0: A chodíš třeba s dvouma, takhle máš?
1: Někdy podle toho, co mám napsanýho jako do seznamu, tak si beru i dvě, to je pravda.
0: Asi někdy musím podívat, co tam jako budeš mít v té igelice, až budeš nakoupit. No, zavolej mi, já se pak udělám, co si nekoupil.
1: Já jdu většinou pro jednu věc, a já myslím, že i posluchači to tak mají, někteří, jdu jenom pro jednu nebo dvě konkrétní věci. Mm-hmm. Odcházím s plnou taškou.
0: Jo. A mi to nebylo potom, jak Šimek zpovídá Holcmana, co nakoupil za dárky. No převážně vánoční dárky. A tak zase jako na Velikonoce třeba nakupuju velikonoční dárky. Jo.
1: A to mi připomíná jednoho mýho kamaráda, když jsem se ho vyptával, říkám, hele, prosím mě, ty jezdíš s tím kamionem, kolik si tak jako vyděláš. To je různý. Mm-hmm. Říkám, jak různý. To záleží, kam jedeš. Dobře, jedeš do Berlína. To záleží přesně, kam jedeš. Říkám, dobře, a teď řeknu plác nějaký. No, ale to záleží taky, co tam vezu. Ale 20 minut a nedostal jsem z něj vůbec nic. Vůbec nic.
0: No, vidíš to.
1: No, a to jsem trpělivý.
0: Jo, jo, jo. No, takže řidiči to mají takhle tajný.
1: Ano, děsně tajný.
0: Takže oni vlastně neví, kolik dostanou.
1: Asi to někteří ví, ale jsou takový, který buď si to neumí spočítat, nebo neví. Čekají překvapení.
0: Aby je pak nečekala taková ta výplatní páska. Tak, pane Koudelka, vy jste u nás bude týden, ale máte tu nějaké srážky. Vysušení, odmahnění, vylovení.
1: Ano.
0: Takže budete celkem 4,50. No, tak doufáme, že vy budete brát v práci víc za 4,50. To už my nestáváme.

0: No, usekli jim to Nickelback, hele. To je,
1: tak to pěkná sekanice.
0: To je kapela, s který si každý dělá srandu. No.
1: No a prosím vás, chtěl jsem vás jenom upozornit, že být v práci není žádnej med, protože jsem tady našel takový krátký článek. Kuchař byl vyhozen poté, co rozbrečel influencerku, když jí řekl, že nemá dost sledujících na to, aby dostala jídlo zdarma. Je doba zlá, je to těžký.
0: Já tomu nerozumím.
1: No prostě přišla, že jim bude jako promovat nějaký jídlo v restauraci. Kuchař, ukaž mi, kolik mají sledujících, měla 60 sledujících, tak jí řekl, tady zadarmo nic nedostaneš.
0: A já myslím, že se do restaurace chodí na jídlo.
1: Chodí, no.
0: A jo, tak ono se neříká, dobrý den, on říká, prosím vás, tady mám tolik lajků, dáte mi něco zdarma? Přesně, ne, nedáme, máte málo sledujících.
1: No, ano, no, vcházíš do hospody, jakhle ukážeš telefon se sledujícími rovnou a oni, jasně, samozřejmě dáme, tak určitě, co si dáte?
0: Tak já jsem dlouho nebyl v restauraci. Nějaký takový,
1: no, tak musíš ukázat, kolik máš sledujících a uvidíš, třeba to funguje.
0: Jo?
1: No.
0: A já mám málo sledujících.
1: To vůbec nevadí, je důležitý, že jsou to takový ty pevní sledující, který ti neodcházejí.
0: Aha.
1: Jo? Ty jsou s tebou pořád. Rozumíš? Jo?
0: Kdyby se mnou nemuseli být pořád, bylo by to lepší teda.
1: Bylo by to lepší, ale máš prostě svý fanoušky, který
0: tě rád... Šmíráci.
1: Fakt.
0: Taky šmíruješ nějaký sítě?
1: Hele, tak já tak se snažím mít všeobecný přehled o všem, takže ano, jako mám tam nějakého člověka, který chci sledovat, zajímá mě, jo, co třeba dělá a tak dále. Potom ta doba je, no.
0: Máme tam právě skáče spousta věcí, které mě vůbec nezajímají.
1: Ano, ty tam skáčou nejvíc, no.
0: A když se potřebuje něco dozvědět, třeba kdo prodává aktuálně nějaké desky na bazaru, tak mi to tam desky skočí pozdě a už je deska prodaná, tak mi řekni, jak to mám dělat.
1: No, abys asi hledal víc a víc si na tom byl.
0: Teď jsem musel dát marketplace do sledování.
1: Ano.
0: A teď už mi to chodí, jo?
1: No, to je, takže přesně ono.
0: Tak na to musí jako přijít, jo? Ale no, já jsem přišel o tolik krásných desek, díky tady tomu, že jsem nedal sledovat marketplace. Pro Krista, pána, paní. No, to je dneska asi všechno. My připomínáme, že pro vás máme lístek na Basin Fire Fest od Obscure Promotion. Lupen získáte tak, že se podíváte na Facebook Rádia Hej, tam je video, tak pak si napište komentář, případně video hlavně někam nazílejte.
1: No, nezapomeňte sledovat sociální sítě jak Hej Rádia, tak rokové rádiovky. Můžete nás poslouchat i online, pokud najdete na web hejradio.cz. Zmíníme taky partnery rokové rádiovky, kterými jsou e-shop Film na DVD, Čerpadla Netum, Neptun, dopravní podnik města České Budějovice, Robert Janák SRO, no a mám, myslím, že to asi pro dnešek úplně všechno. Moudro, no, je to taky moudro.
0: To je spíš pravda.
1: No, je to spíš pravda, no. Víte, proč prdy smrdí? Aby z toho i hluchí něco měli. Myslete pozitivně, všechno dobře dopadne, mějte krásný den.
0: Pěkný den a těšíme se na vás případně ve středu, když pán bude.
1: Naše ano.

0: ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Příští stanice, Rádio Hej.

0: bylo 8 hodin.
1: Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey.
5: Radio Hey.
6: Ano, dámy a pánové, je to tak krásné, dobré pondělní ráno, 8.

0: Počasí. Počasí.
1: Dnes bude polojasno až oblačno, ojediněle přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty 22 až 27 stupňů Celsia, teplota v 1000 metrech kolem 17 a foukat má mírný jižní až jihozápadní vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den všem posluchačům Rádia Hej i Sázava přeje Veronika.

0: jak se říká ze Švédska, míříme do České republiky a to plošně. Ředitelství silnic a dálnic, Honza Riedl už je na lajně a krásně skoro přesně o půl deváté. Honzo, dobré ráno, slyšíme se.
1: Slyšíme se tady auto, krásně dobré ráno, dobrý den.
0: Já také přeji dobrý den. Vypadá to, že jste, Honzo, někde najetý s autáčkem nebo někde prostě jako asi v terénu, nicméně dneska máme pondělí 4. května, to všichni víme, každopádně jak nám to frčí na tomto datu?
1: Frčí ovšem ne všude, jede se docela pěkně, ale je docela fakt jako mohutná pondělní dopravní špička. Já si myslím, že leckdo zřejmě pravděpodobně si protáhl ten krásný slunečně prodloužený víkend až do dnešního rána. To znamená, opravdu teďka v tuhle chvíli vidíme takový ty klasiky před Brnem, za Brnem nikdo nesmí stát, nebo nebudu hrát, říkají silničáři, dálničáři, už jsem to taky slyšel, ha. Ale v každém případě, hele, teďka máme docela fakt jako nepříjemnou kolonu, dokonce jsem slyšel jedno rádio mluvit o kolapsu u letiště u Prahy, tam jsme začali stavbu mimo úrovněvý křižovatky, plus pražská TSK něco dělá na evropský, jestli se nemejlím, a tam opravdu je velmi, velmi husto, tam to vypadá na nějakých 40-50 minut od Chomutova, nicméně ucpali se kruháče u letiště. To je k nakopání, protože v tu chvíli to způsobilo i zdržení směrem z Prahy, jak na Chomutov, tak na letiště. Myslím si, že v tuhle chvíli právě v těch kolonách tam, myslím si, že leckterá posádka tam trošku skřípe zubama a kouká na ty svoje elektronické letenky. Budu držet palce, v každém případě tady opravdu je ta doprava v tuhle chvíli užší. Je potřeba počítat s užší dopravou i na pražském okruhu, jeden druhý směr, samozřejmě mluvím o úseku mezi D1, D5, ale tam to není zase taková tragédie, pokud vím, tak jsme ještě nezačali blokově odbavovat tunely. Jo, a ten proskok z D8 na severu Prahy, jako od Ústí směrem na D10 na Černý most, tak je taky dost tuhej, tam počítejte s tím, že nakoupíte taky nějaký desítky minut. Nejsem poslem dobrých zpráv, ale jestli si přejete, tak klidně vám můžu z druhé strany tady toho voschlýho krajíce namazat trošku sladkého.
0: Můžeme, Honzo, pojďme na to.
1: No, můžeme namazat, i když je to, abych řekl pravdu, do jisté míry takový můj údiv. Já jsem včera byl v Liberci pracovně a tam jsem, když jsem přišel před Liberec od Turnova, tak tam je omezení na té čtyřproudovce, nebyl to zas takový problém, ale co jsem si všiml, tak opravdu je tam ten zbořený most, který jsme zbořili my a postavíme ho novej. A teď mě vedlo k velkému zamyšlení, protože ten nový most před Libercem, dole před Rádelským údolím, tak my máme podle harmonogramu mít v provozu, ne hotový, ale máme ho mít v provozu za něco víc než 4 měsíce, což považuji za expresní tempo. A tak jsem si v duchu říkal, jak se staví ostatní mosty. Pro nás je naprosto běžný, dokonce i dálniční mosty nebo dálniční nadjezdy, že prostě z jara to zboříme a někdy před podzimem, nějaký říjen, listopad, to dáváme do provozu jako hotovej most. No nicméně třeba nadjezd, který je nad D11 na 8. kilometru, jo, je to na 8. kilometru, tak to naši středočeští kolegové silničáři, tak mají ten harmonogram rok, jo, to znamená, že v dubnu to zbořili, příští rok v dubnu to chtějí zprovozňovat, tak si říkám, jako o co složitější stavba to musí být, že vlastně na to mají třikrát takovou dobu, než my na ten most před Libercem, dobře, před tím Libercem to není plnohodnotná dálnice, ale je to taky čtyřpruh, jo, a je to taky za plnýho provozu, tak se nechci se vytahovat, ale říkám si, že možná asi něco děláme dobře, co vy na to?
0: Je to dobrý, je to fajn, a my jsme se dostali takzvaně do technického úseku ředitelství silnic a dálnic, ale my se tam dostáváme poměrně často a je to dobře, protože informujeme naše posluchače a širokou veřejnost, ale také šoféry, řidiče o tom, jak to vlastně běží, proč se to dělá a tak dále. Jak to třeba dlouho trvá, přesně tak, jak jste to, Honzo, zmínil. Já si myslím, že to můžeme uzavřít. Pokud si nechcete dát sebou ještě počasí, tak to, Honzo, můžeme uzavřít. Jako.
1: Počasí dám sám klidně, je krásně. Hezky si užívejte krásný začátek léta. A koho by přeci jenom zajímala ta disciplína těch mostů, tak řeknu jednu pikantérii, nevím, jestli byste si to typli, ale jenom v odpovědnosti ředitelství silnic a dálnic, to znamená na dálnicích a na silnicích první třídy máme skoro 5400 mostů a další desítky přidáváme tím, jak mohutně stavíme. Máme opravdu o co se starat.
0: Výborně, Honza Riedl, ředitelství silnic a dálnic České republiky, tiskový mluvčí. Honzo, díky moc a těším se na další briefing.
1: Krásný celý týden, mějte se.
0: Mějte se hezky.
2: Profesionálové vědí, že kvalita barev rozhoduje. Klema barvy, největší specializovaná prodejna barev a laků v Pardubicích. Klema barvy. Nabízíme špičkové nátěrové hmoty od značek, jako jsou Tikurila, Jup, Het, Remers, Osmo a další. Poskytujeme odborné poradenství a individuální přístup pro profesionály i pro váš domov. Klema barvy. Místo, kde barvám opravdu rozumíme. Hradišťská 407, areál Jip, Staré Hradiště.

0: Full time rock for you.
1: Chceš vidět naživo Dimitri, Tři sestry a Harley ve Frýdku Místku? Festival Helldays 2026 otvírá sezónu 5. a 6. června a k tomu ještě dostaneš Redze, Aleše Brichtu, Amorfia, místní pořadající kapelu 100 na 100 a spoustu dalšího. Tak neváhej, lístky seženeš na ticketportálu a na webu helldays.cz. Léto začíná tady. www.helldays.cz.
2: Zveme vás na 23. května do Nepolis na 8. ročník Nepal Festu, kde kapela Alžběta oslaví 15 let na scéně a slavnostně pokřtí své první výběrové vinylové LP. Startujeme v 16 hodin. Čeká vás velká rocková show a nově i velkoplošná LED projekce, která tenhle večer udělá ještě výjimečnější. Veškeré informace a předprodej najdete na oficiálních stránkách kapely a na sociálních sítích Facebook a Instagram. Nepal Fest 2026, buďte u toho s námi.
3: Čau, tady Dalibor z kapely LDGC. Pro závod Kilpy Heroes Race jsme natočili nový single Staň se hrdinou, protože přesně o tom tenhle závod je, překonat sám sebe. Přijď 6. června 2026 do Hradce nad Moravicí a staň se hrdinou i ty. Radio Hey bude u toho taky. Více info heroesrace.cz.
4: Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte
5: Hey Radio. Hey Radio.
0: Full time rock for you.
6: Radio Hey.

Úžasná muzika odstartovala další hodinu, další čas. Enteria Holding Pardubice, partner ranního proudu. Enteria, stavební holding na pevných základech. Ano, je to tak, a my jsme vám zmiňovali už v minulém týdnu, že budeme Enterii prezentovat a budeme zmiňovat vlastně, co vůbec Enteria Pardubice je. Enteria je holding, který spojuje české společnosti zaměřující se na různé oblasti stavební činnosti. Nejen tradiční kvalita českého stavebnictví, ale i společenská odpovědnost a vysoké mravní hodnoty jsou tím, díky čemu je holding Enteria důvěryhodným partnerem a dobrým zaměstnavatelem. Více také informací na enteria.cz.

0: Počasí.
1: Dnes bude polojasno až oblačno, ojediněle přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty 22 až 27 stupňů Celsia, teplota v 1000 metrech kolem 17 a foukat má mírný jižní až jihozápadní vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den všem posluchačům Rádia Hej i Sázava přeje Veronika.

0: iRadio.cz.
1: Máš pocit, že je tvojí kapelu dostatečně slyšet? Ne? Tak dostaň svoji muziku do éteru. Rádio

0: Zvaná parta Hard Colony, 5. minuta po půl desáté. Když se krátce po půle podíváme do Poděbrad.
1: Hey, Radio. Hey, Radio.

úžasné pekelné zvony, které zněly od AC/DC. My s vámi společně ale míříme do Poděbrad. Pojďte za další informací. Lázeňské město Poděbrady je malebným výletním cílem vzdáleným jen necelou hodinu jízdy z Prahy. Pokud byste si naplánovali idylické procházení kolonády s teplou oplatkou v ruce, letos to kvůli rozsáhlé rekonstrukci bohužel nebude ono. Kdo však přijede za půvabným okolím Labe, zámeckými kulisami nebo skvělým výběrem kaváren a sladkostí, může být spokojen.

0: jste se dostali nádherně skoro k celé k desáté hodině s kapelou Traktor, ještě kapela Škvor.
1: Radio Hey.

0: CZ.
1: Českou rokovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
2: Sviany, české tradičně vařené pivo.

0: full time rock for you.
1: Radio Hey. Radio Hey.
2: Jste nespokojeni s politickou situací? Trápí vás zaměstnání šéf? Hroutí se vám manželství a to nikoli vaší vinou?
3: Nevadí, je tady Radio Hey. Radio Hey vás přenese do světa, v němž je nastolena spravedlnost. Právo je činěno zadost a čistá bílá košile vítězí nad špínou lží a nenávistí. Spojte se s námi. Na nosných vlnách Rádia Hey vám nabídneme lepší svět, svět hudby, svět přátelství, svět lásky. Rádio Hey, váš průvodce dnešní realitou.

naší parádní muzika odstartovala poslední finálovku, tedy poslední čas našeho ranního proudu. Enteria Pardubice, partnerem ranního proudu, Enteria Holding, stavební holding Pardubice. Každopádně to jsou také nové stavby v Přeloučí, nové bytové jednotky a přímo rezidence Hodinářka. I vy se tam můžete o tyhle nádherné byty už zajímat.

0: Počasí.
1: Dnes bude polojasno až oblačno, ojediněle přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty 22 až 27 stupňů Celsia, teplota v tisíci metrech kolem 17 a foukat má mírný jižní až jihozápadní vítr, bio 1, mírná zátěž. Hezký den všem posluchačům Rádia Hej i Sázava přeje Veronika.
2: Veroniko, děkujeme za informace ohledně počasí, my jdeme dál za muzikou Gamma Ray.

Dámy a pánové, nezapomeňte, že zítra startuje rádiová pizza, pizza rádia, hej. V ranním proudu to odstartujeme, vy budete volat na telefonní linku, teď si to můžete také napsat a poznačit, co zítra odstartujeme s telefonním číslem 723 690 071, ještě jednou pojď, 723 690 071. Tohle číselko budete potřebovat, abyste vyhráli pizzu. Okres Chrudim a Pardubice budeme vozit ty pizzy. Budeme hrát vždycky úterý, čtvrtek, prosím vás, ne každý den, úterý, čtvrtek. Přivezeme pizzu do okresu Chrudim, do okresu Pardubice. Ti, kteří se dovolají z větší dálky, tak vám budeme posílat takzvaně vouchery. A vy si do ty pizzerky, středověký, krásný, u Mnicha, v Hrochově, Tinci, zkrátka dojedete. Když uslyšíte tuhle muziku, bude to vždycky jasný. S touhle muzikou Radio Hey frčí s pizzou přímo k vám. Jednoduchá soutěžní otázka, vaše odpověď a pizza je tvoje. Tak poslouchej během léta Radio Hey, pizzerie u Mnicha, Hrochův Týnec.

je nám úplně jedno, kde tě najdeme. Na koupališti, doma, v kanceláři, na benzínce, v autě, je to jedno.

co je důležité ale zmínit, že budeme jezdit od 16.00. To znamená, ráno vyhraješ a po 16. už papáš. Tak asi tak to bude vypadat. Budeme si to připomínat. A nezapomeň si napsat na ledničku už teď 703 690 071.

My se budeme loučit, zároveň se s vámi loučí Enteria Holding, stavební holding Pardubice, Enteria hokejová hala Pardubice, H-centrum Pardubice, sportovní centrum. Ode mě je to úplně všechno, mějte se krásně, užívejte dnešní den. A zase zítra. Zítra ahoj.

0: Inocente, tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

Dobrý den, milí posluchači, a nyní další recept z naší kuchařky pro každého. Nejprve rozhřejeme tuk. Potom do kotle vhodíme pálivé papričky.

Dobrý den, vážení posluchači, tady je Vilda Čok. Víte, proč se směju? Víte proč? Protože jim je hej. A víte, proč je mi hej? Protože jsem v novém rádiu hej.

0: Potřebujete vyčistit nebo opravit kanalizaci, nebo třeba jen vyvést septik nebo jímku? Obraťte se na nás. Společnost Zdeněk Pečenka je tady pro vás již 36 let. Kromě oprav a čištění kanalizace také monitorujeme, mapujeme a provádíme tlakové zkoušky kanalizačních sítí. A protože jsme profesionálové, používáme špičkovou profesionální techniku a osvědčené materiály, které zaručeně vydrží. Více se dozvíte na stránkách instalace-kanalizace.cz.
1: Máš pocit, že je tvojí kapelu dostatečně slyšet?

0: Klidně tě dostaneme i do hitparády. Pomůžeme ti i s propagací koncertů nebo s prodejem vstupenek. Rádio Hej. Každý týden téměř 200 000 posluchačů. Buď u toho. Zavolej ještě dnes Standovi na 603 424 623 nebo mrkni na web reklamanaradiu.cz.
1: Zdar, tady Carlos, pořadatel a moderátor festivalu Kotel Hel. Připravili jsme druhý ročník svůní poctivých hulášů a pořádným rokem. Těš se na legendy jako Arakain, Seven, Totální nasazení, Civilní obranu nebo Zakázaný ovoce. Bude to pekelná jízda, na který rozhodně nesmíš chybět. Doraz 18. července do Horní Pěny na fotbalový hřiště. Děti do 150 centáků mají vstup zdarma a předprodej vstupenek běží v síti NFC Tron. Těším se na vás. Zdar.
2: Českou rokovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
3: Sviany, české tradičně vařené pivo.
4: Bylo 12 hodin, posloucháte Hej Rádio. Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.
8: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
9: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
10: Hrají Doňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
11: Haló, kdo volá? To jste vy donesela, done? Že si máme pustit zprávy? Dobrá.
12: Opakujeme. Včera byl za zvláštních a nevyjasněných okolností unesen majitel španělské koridy Juan Varlos při soukromé expedici za pralesními indiány. Jak je známo, měl Juan Varlos zálibu v černé magii, která může být v pozadí celého únosu. Juan Varlos je menší postavy, je obézní a má pihu přes celý obličej. Byl unesen z hotelového pokoje na kraji pralesa a podle svědkyně naposledy na sobě neměl nic, kromě gumového ochranného návleku. Jakékoliv informace o hledaném Juanu Varlosovi
13: Váš přítel.
11: Ano, a my mu musíme pomoct.
12: Nebo sdělte na nejbližší služebnu venezuelské policie.
11: Don Celadon sem jede pro nás svým jeepem.
13: To bychom se měli nechat očkovat.
11: Ano, ale nejdřív se pojďme trochu kočkovat. Done Celadone, už týden jezdíme jeepem po deštném pralese a nikde ani živáček. Máme vůbec dost benzínu.
14: Nebojte se, Perverezi, jakože se Don Celadon jmenuju, benzínu máme dostatek. Teda na začátku jsme měli benzínu dostatek. Vemte si jen to nejnutnější a půjdeme dál pěšky. Proč si Doňo Mimoňo berete ty plesové šaty?
13: Říkal jste přece, že jenom to nejnutnější, ne?
14: Ticho, slyšíte to, co já? Slyšíte ty bubny? Jde to ze dvou stran, jako by si dva tábory odpovídali. To jsou tamtami. Juane Perverezi, vyndejte tamtamový slovník. Poslechneme si, o čem se domlouvají. Tak, podíváme se, co říkají. Čau, vole. To je divné. A tady to znamená... Čau, lásko. Už si to dostala? Ještě ne. Odpověď? Tvůj táta mě zabije. I sežere. To je nějaký soukromý hovor.
13: Done Celadone, poslouchejte, tam ten buben bubnuje a nikdo mu neodpovídá.
14: Počkejte, přeložím to. Dobubnovali jste se do bubnové schránky. Bohužel nejsem doma. Jsem před domem a bubnuju. Nabubnujte svůj vzkaz po zaznění bubnu.
11: Zkuste přeložit tam ten divoce bubnující, tam, Done Celadone.
14: Počkejte, Juane Perverezi. Tak, jdou k vám ti tři. Přejeme vám dobrou chuť. No, tomu nerozumím, tak půjdeme.
13: Počkejte, já tomu rozumím. To jsme my, vědí o nás, chtějí nás sežrat, musíme se rozdělit. Já zůstanu tady s Juanem Perverezem a vy půjdete do tábora zachránit Juana Varlose. Tak jděte, Done Celadone.
14: Vyndám si daleko hled. Odsud vidím pěkně do tábora. Tak teď ho mám jako na dlani. Chatrč, ohniště, ukulu, Varlos. Pak vidím. A Hergot ten dalekohled ale přibližuje. Teď vidím úplně detailně nějakou zamračenou držku s kruhem v nose. Škoda, že až odendám ten dalekohled, bude ten domorodec tak malý a daleko. No, co se dá dělat? Tak. A Hergot, furt je tak blízko.
9: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.

0: Chceš vidět naživo Dimitri, Tři sestry a Harley ve Frýdku Místku? Festival Helldays 2026 otvírá sezónu 5. a 6. června a k tomu ještě dostaneš Redze, Aleše Brichtu, Amorfia, místní pořadající kapelu 100 na 100 a spoustu dalšího. Tak neváhej, lístky seženeš na ticketportálu a na webu helldays.cz. Léto začíná tady. www.helldays.cz.
1: Zveme vás na 23. května do Nepolis na 8. ročník Nepal Festu, kde kapela Alžběta oslaví 15 let na scéně a slavnostně pokřtí své první výběrové vinylové LP. Startujeme v 16 hodin. Čeká vás velká roková show a nově i velkoplošná LED projekce, která tenhle večer udělá ještě výjimečnější. Veškeré informace a předprodej najdete na oficiálních stránkách kapely a na sociálních sítích Facebook a Instagram. Nepal Fest 2026. Buďte u toho s námi.

zbraně. Dnes vím, že Bůh byl vždycky na mé straně. Z úst jim pál plamen, jako zlý tesaně. Dnes vím, že Bůh byl vždycky na mé straně. Dnes vím, že Bůh byl vždycky na mé straně. Dnes vím, že Bůh byl vždycky na mé straně.

Posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

okna@hned.cz. Říkám ti, zapiš si Okna hned. Ne, abys to zapomněl nebo splet. Ceny jsou super, práce rychlá. Na to není ČR zvyklá. Žaluzie, kliky, okna, sítě. O všechny starosti připraví tě. Vaší kůče zlepší vzhled. okna@hned.cz.

Jediný single roku 1985 kapely Anthrax a zároveň skladbička Bad House, která byla třetí na tehdejším LPčku. Plnohodnoté, myslím, že bylo druhé v pořadí. První májové losbastardozy tady, dámy a pánové. Držte si klobouky, fetr Pušeba i příčesky, nebo tupe, ať to není hlupé. Bude to jízda. No a teď se vrátím na zem. A protože jsem realista, přeje vám dobrý poslech i skvělou náladu Jirka a Basta. Je 4. květence, svátek má Květoslav a ti mladší slaví Den Star Wars, ti dospělejší Den hasičů, což mě evokuje k tomu poděkovat, zahrát a držet palce hasičům v Českém Švýcarsku, kde to žel bohu zase splálo. Dobré odpoledne!

Mixer Radar Gambale na Hey Radio slavit a glorifikovat dnes začneme porodem paní Dílové, která přivedla na svět syna Mika. Ale to vám asi nic neřekne, a tak prozradím, že jde o kytaristu Mötley Crüe Mika Marse vlastním jménem Robert Alan Deal. Dnes by oslavil 67. narozeniny nedávno zesnulý klávesák Olympiku Jirka Valenta. A ironii osudu je, že v tento den roku 2013 tragicky zesnul bubeník Olympiku Milan Ferda Peroutka. V roce 59 se ještě zastavím, neboť jde o den, kdy se začaly udělovat ceny Grammy. V roce 1964 se narodil Gary Holt z kapely Exodus. Přišel rok 1972 a svět byl obohacen přítomností basáka Green Day, Micka Dirnta. A teď pozor, rok 1990. Angie, bývalá žena Davea Bowieho, ta ze stejnojmenné písně Rolling Stones, Angie, během rozhovoru prozradí, že jednou načapala svého muže při sexu s Mickem Jaggerem. To chcete. No a v roce 2012 umírá basák a zakladatel Beastie Boys Adam Jauš. No a kalendárium ukončím stylově a hudebně. Rokem 1963, kdy Beach Boys vstupují do hit parády s albem Surfing USA. A jejich úvodní pecka stejného názvu mi tady sedne jak zadek na toaletní mísu. Přesně tak.

Permanent Vacation je deváté studiové album americké formace Aerosmith, vydané, myslím, že to bylo v roce 1987 na sklonku léta přes vydavatelství nějaký, myslím, že Geffen Records. Album teda bylo takové spíš jako jejich posun k takovému tomu glam metalovému stylu. No ale těžko říci, co tím chtěl básník říci. Ale já se zastavím u Aerosmith, když dovolíte. Jak už jsem tady před časem řekl, soudkyně z Los Angeles 28. dubna letošního roku rozhodla, že velká část žaloby Julie Maceliové proti frontmanovi Aerosmith Steven Taylorovi bude zamítnuta z důvodu uplynutí promlčecí lhůty. Nicméně rozhodla, že Maceliová může žalovat Stevena kvůli údajnému sexuálnímu styku, k němuž došlo během krátké cesty do Kalifornie, jelikož současný zákon o sexuálním zneužívání v tomto státě nestanoví časový limit pro podání žaloby. Žaloba byla podána více než 35 let po údajných činech, slyšíte dobře, a více než 35 let poté, co dovršila 18 let. Aby byla tato žaloba včasná, musela být podána do 7 let, uvedla soudkyně ve svém rozhodnutí. Právníci Taylora si teď mohou nárokovat částečné vítězství v novém soudním rozhodnutí, jelikož spory v žalobě o sexuální zneužívání dětí pokračují. Soudkyně totiž znovu zamítla obvinění z údajného zneužívání v Oregonu, Washingtonu a v Massachusetts. A to s odkazem na zákony upravující věk pohlavní dospělosti a promlčecí lhůtu. A víci mají starosti jako hrom. Důležité však je, že obvinění proti frontmanovi Aerosmith, která byla vznesena v Kalifornii, mohou pokračovat. Staříkovi ani na sklonku života nedají pokoj. Chápete to? 35 let poté, jak šťastný jsem, že žiju tady a teď. S Def Leppard a skladbou Demolition Man z alba Euphoria roku 1999.

0: Co pak to posloucháte, Kryšote?
1: Rádio, hej, pane veliteli, bude tam pořád s Jirkou Bastou. A to je ale bomba.
2: Co je?
1: Prosím.
2: Říkal jste něco, ne?
1: Nic.
2: Ale ano, říkal jste, to je ale bomba. Buďte slušní. Buďte slušní.
3: I četníci v Saint-Tropez poslouchají od

Days of the Action, skladbička z alba Shadow Baker roku 2012 u Running Wild, kteří se už nehodlali vrátit na scénu, ale fanoušci si je prostě vyžádali, tak šli zpátky. Přátelé, mám tady úsměvnou ale bolestnou příhodu. Tu má za sebou majitel autoservisu v čínské provincii Guangdong. Znáte ty příběhy. Žena a auto, to jsou neskutečné příběhy. No a on právě jeden zažil. Tomu frajerovi Guangdongovi, v provincii Guangdong, mu padající kapota přiskřípla prsty, ale nebylo to jen tak. On když pohyboval opraveným vozidlem ve snaze zkontrolovat zvuk jeho motoru. A tam vznikl na internetu i záznam, je vidět, že jak muži spěchá na pomoc manželka, to je největší neštěstí, jako jo, která se nejprve pokoušela kryt zvednout ručně, protože se to nedaří, otevře dveře řidiče a snaží se najít správný ovladač. Omylem však stiskne jiné tlačítko, po čemž se otevře zavazadlový prostor. To zachránkyně zaregistruje až se zpožděním. Takže prostě v podstatě pootevírala, co se dalo, frajer prsty už jakože oteklé, jak nechci říct, co raději půjdu do roku 1989 sa skladbičkou kapely Kiss Into the Heart. Zvedá vyhlejí a jedeme tou slavou.

Rocky Balboa. Jen vám chci říct, že Naše Radio je best. Pokaždý, když jdu do ringu, tak si ho naladím a ostatní frajeři slíznou KO. Radio Hey, Rock on Air Everyday.

spíš by měli Forrest Jump naspívat Zepka, ne? Potom na konci toho videoklipu, když ho budete sledovat, tak si to dali dohromady i s původními Flerety. No a tak to dobře dopadlo. Jinak já jsem si to taky zabékal o víkendu, to byste se divili, já jsem byl... Já ani nevím, kde jsem byl vlastně ve své podstatě. Byl jsem někde ztracen na horách, kde jsem byl odvezen. Tetka Hanka jako ubytující mě odvezla na místo, kde byla jedna chalupa její a jedna druhá. Tam jsem objevil nějakého Kubulus, Olomouca, teda on je kousek za. A ještě přijel Jirka s Luckou a tak nás tam byla taková směsice. A večer jsme si právě u táboráku tuhle tu písničku v originálu zafoukali. Jako, jo? Zafoukali jsme si tam, ano, přesně. Tak je musím takhle na dálku pozdravit, pokud to poslouchají. Nevím, jak tam volovo, co, jak to mají, ale určitě se sledují a poslouchají. No ale my tady zcela určitě v našem regionu, jak by jsme a všude ostatně taky. Končí nám první dějství dnešního Los Bastardos, což vlastně se přesuneme do té další hodinky, ve které si mimo jiné povíme taky něco zajímavého o skupině Godsmack, respektive co vlastně chystají. No a řeč bude za chvíli samozřejmě o dalších atributech. Dámy a pánové, přivítejte Powerwolf.

jsem občas takový opožděný, protože když Soundgarden vydali skladbičku Leave to Rise v roce 2012, tak mi tak nějak uniklo, nic mi ještě neříkal, ale o 5 let později jsem se z ní úplně zbláznil. Museli mi to všude zahrát a já byl jsem z ní docela, vezl jsem se na této skladbice. Opravdu líbila se mi a líbí do dneška. No ale zdá se, že Rolling Stones potvrdili název a obal svého připravovaného studiového alba. Mick Jagger, Keith Richards a Ron Wood v sobotu zveřejnili na svých instagramových účtech zdánlivě třetinu obalu svého alba. Když se tváře tria spojí, zdá se, že splývají v jeden celek. Každý dílek skládačky, jako je puzzle, obsahuje název kapely a slova Foreign Tongues, což zjevně potvrzuje hojně uváděný název alba a odpovídá slovům napsaným na venkovních reklamách, které byly 25. dubna umístěny po celém světě. Každá s logem kapely v podobě slavných rtů a jazyka a v různých jazycích. Ale zatím pořád je to skryté rouškou záhady. To tak, aby se to chlapci dožili ještě. Tady máme z 90. vzpomínku na Anybody She My Baby. A pak přijdou ještě další a další. Krásné odpoledne.

Ano, ano, i takové věci se dějí u nás na rádiu, i takové věci tady najdete v playlistu. Pátek 1. května vydala skupina Godsmack své nejnovější živé album s názvem Leave at Morgan Sun, které zachycuje poslední společné vystoupení původních členů kapely na pódiu. Sully Erna se v den vydání alba připojil k Loudwire Nights, aby ho oslavil a prodiskutoval s nimi budoucnost Godsmack. A mimochodem s ním musím souhlasit, když vyslovil zajímavou myšlenku. Doslova řekl, vždycky jsem chtěl dělat něco takového, ale co je důležitější, udržet mladší generace v kontaktu se skutečnými kapelami, které hrají na své nástroje. A není to pro mě nic lepšího než skutečné kapely jako Foo Fighters, Metallica a další. Ty, co jsou na pódiu a hrají na své nástroje. Myslím si, že řekl víc, než původně mohl říct. To je aspoň podle mého názoru. Mého názoru teda, protože dneska samé samply a tak dále. Aniž Beatles prý kdysi taky používali, ale oni nekoncertovali, oni to dělali ve studiu. Come Together si to, co jsme půjčili, samozřejmě od mé miláčku. Dolos Bastardo, zabije pánové, krásné odpoledne.

Skladbička Pretty Bates Anytime Anywhere na albu Scream roku 1994, kdyby vás to náhodou zajímalo, ale nenechte se vůbec rušit. Teď se převlíkám, jestli to vidíte, tak jako je to v pořádku, protože jsem jako stínový minister sportu a musím říci, že v letošním roce hokejový šampionát pořádá Švýcarsko, asi víte, ve městě Zürich a Freiburg. Turnaj se koná v termínu od 15. do 31. května, to znám tento měsíc. A jak vypadá složení základních skupin a program mistrovství světa v tomto hokeji? No, vypadá blbě, jako když to vezmete, protože tam v podstatě ve skupině A Finsko, Německo začíná v 15.5., Švýcarsko s Američany, Rakušané s Velkou Británií, Finové s Maďary. A pak už to pokračuje dále. Švýcaři, Lotyši, kdy hrajeme, my se musím podívat. Tady v té tabulce skupiny A asi těžko to zjistím. Když se musím podívat do skupinky B, kdy hrajeme my v pátek 15.5. s Dánskem, takže Pretty Bates byli jakože pozvánkou. Oni se mimochodem v létě podívají tady na severní Moravu. Pretty Bates. No a budeme hrát tedy s Dány. V ten samý den bude Kanada, Švédsko. Máme v Kanadu Švédy, jo, Italy, Slováky, Nory, tak my to budeme mít velmi pikantní, a když ještě navíc Pasta nějak zveřejnil, že na 90% nepřijede, no tak už národ dopředu vyvěsuje černé vlajky. Včera jsem se díval na ty Švýcary, jak jsme hráli naši se Švýcarama, a musím říci, že se mi líbily ty modré dresy. Jako bylo to netradiční, mě to bavilo, mě to oči mé to jásali, ale to je zase jenom můj vlastní subjektivní názor, to nemůžete brát vážně. No když jsem vzpomněl Pastrňáka, vzpomněl jsem si na jednu reklamu, tak pojďme, sorry baby.

roce 1993 se zrodila tato kapela Hammerfall a samozřejmě toto byl rok 2009, tuším, a album, které neslo název Žádná oběť, žádné vítězství, tedy No Sacrifice, No Victory. No a my už půjdeme dále do závěru a mohu vám jenom prozradit jednu věc, že v příští hodince si řekneme, co nového je u kapely Accept, proč, to se dozvíte, něco trošku od Davidu Lee Rothovi a hlavně, jakou změnou prošla naše šílená formace Metal Factory. Dámy a pánové, druhé dějství Rozbastardu skončí, ale začne třetí za malou chvíli. Teď máme 14 hodin a bez pár sekund 8:40 minut.

Marna, tady tu Stella, prostě Metal Factory se svou novinkou a zároveň defilé Dana Jurečky, bubeníka této formace. Oni mají tak trošičku pech první desku, nebo ten projekt, když začínali, tak úplně s jiným bubeníkem. Mára pak dostal nějakou nabídku. Dan nevyužil šance od Moraviusu a po Salamandře nastoupil tady a celou dobu s ním válčil. Ovšem, jak jste určitě slyšeli, už ta kapela hledala náhradu, protože Dan Jurečka byl z vážných rodinných důvodů nucen zanechat aktivního koncertování a pozor, včera večer Metal Factory zveřejnili, že vlastně nastupuje za bicí soupravu zkušená metalová mlátička Luky Nokroutil, kterého můžete znát z dlouholetého působení v kapelách jako Porta Inferi nebo dříve Delight. Tak se budeme těšit, jak to dopadne dále. A jinak, kdybyste nevěděli, kdo dneska chodí po Praze a kdo má večer koncert, tak je to Eric Clapton.

Tak, bratři a sestry, bývalý bubeník Megadeth Show Drawer se připojil k Accept jako speciální host na prvním koncertu německo-amerických metalistů k 50. výročí v roce 26, který se konal pátek 1. května na metalovém festivalu v norském Kopervicku. Jak již bylo dříve oznámeno, Accept oslaví své 50. výročí rozsáhlým evropským turné koncem roku 26, které bude znamenat významný milník v mimořádné pětidesíční kariéře. Jako pětidesíční je blbost, že takový ten výraz, já bych spíš řekl, že toho bylo strašně hodně, no, zkrátka. A toto vystoupení je součástí, nebo bylo součástí k turné k 50. výročí, které zahrnuje 24 hlavních koncertů v 11 evropských zemích. Během turné kapela přinese na pódia po celé Evropě půlstoletí metalové historie a vystoupí pro fanoušky ve velkých městech Německa, Francie, Španělska, Itálie, Rakouska, Švýcarska, Nizozemska, Belgie, Polska, Maďarska a nevynechá ani Českou republiku. Tak vidíte, bývalý bubeník Megadeth s Accepty, takže dáme si Megadeth, dáme si Accept, dáme si prostě pohov od mluveného slova a dáme muziku.

Býval dobrým soustružníkem, ale spáchal ten nejhorší zločin. Ztratil šuplenu. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty opouští soustruh a jde do rádia Hej. Psanec, který loví psance. Soustružník.

Bylo to někdy na konci léta, mám pocit, roku 2019, kdy to byl čtvrtý a poslední single, tato skladbička před zveřejněním alba Victorious kapely Skillet, kterou jste právě poslouchali v této chvíli. Představte si, že už hodinu po zveřejnění měl 100 000 zhlédnutí, jako jo. To je jenom tak na okraj, no ale teď už slíbená informace o člověkovi, který to jednou zabalí, pak se někde objeví, s někým si začemuje, je taková ozdoba recepcí a pohřbu v současnosti a zove se Davy Lee Roth. Ukončil pětiletou koncertní pauzu v květnu 25, kdy se s novou osmičenou kapelou objevil na festivalu M3 v Marylandu. Jeho současné 30-denní turné po Spojených státech amerických a Kanadě začalo v dubnu a pokračuje do začátku srpna v jižní Dakotě. Čtyři členové Rothovy koncertní sestavy jsou doprovodní vokalisti, ale vzpomínáte si, že jsem to říkal, myslím, už je to dávno, že on prostě definitivně to zapíchl, že už nemá co říct a podobně. A najednou, ejhle, chybí mu to chlapcovi, chybí. Van Halen, dámy a pánové, přicházejí bratři Van Halení. A hádejte, kdo zpívá.

Dámy a pánové, Jirka Basta se loučí, protože končí. A jelikož vám nemám co říct, zbytek si přečtěte na internetu a buďte v pohodě. Bude hůř, dobře, už dávno bylo, jsem vám to říkal. A pro dnešek to stačilo a basta.

0: Každý prostor má svůj rytmus a někdy stačí jediný obraz, aby začal opravdu dýchat.
1: VoArt spojuje barvy, energii a moderní design v jedinečných, ručně malovaných obrazech. Každý kus je originál s vlastním příběhem. Chcete, aby váš byt, ateliér nebo kancelář získali osobnost? Navštivte www.art.cz a najděte obraz, který vás osloví.
0: VoArt. Nechte barvy promluvit.
2: Bylo 16 hodin. Posloucháte
3: Hey Radio.
4: Full time rock for you.
5: Radio Hey. Radio Hey.

0: profesionálové vědí, že kvalita barev rozhoduje. Klema barvy. Největší specializovaná prodejna barev a laků v Pardubicích. Klema barvy. Nabízíme špičkové nátěrové hmoty od značek, jako jsou Tikurila, Jup, Het, Remers, Osmo a další. Poskytujeme odborné poradenství a individuální přístup pro profesionály i pro váš domov. Klema barvy. Místo, kde barvám opravdu rozumíme. Hradištská 407, areál JIP, Staré Hradiště.
1: Zdraví vás Honza Toužimský z kapely Arakain. Rád bych vás pozval 18. července do Horní Pěny na fotbalové hřiště, kde vypukne Kotel Hell Festival. Bude tam spousty dobrýho jídla a spoustu skvělý muziky. Těšíme se na vás, ahoj.
2: M-Car Studio. M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít. Chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.

tady Dalibor z kapely LDGC. Pro závod Kilpy Heroes Race jsme natočili nový single Staň se hrdinou, protože přesně o tom tenhle závod je. Překonat sám sebe. Přijď 6. června 2026 do Hradce nad Moravicí a staň se hrdinou i ty. Rádio Hej bude u toho taky. Více info heroesrace.cz.

Čau, tady Viktor Dix, kapely Wow a Rockopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

0: Bylo 18 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
3: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
4: Hrají Toňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
5: Halo, kdo volá? To jste vy, Don Celadon? Že si máme pustit zprávy? Dobrá.
6: Opakujeme. Včera byl za zvláštních a nevyjasněných okolností unesen majitel španělské koridy Juan Varlos při soukromé expedici za pralesními Indiány. Jak je známo, měl Juan Varlos zálibu v černé magii, která může být v pozadí celého únosu. Juan Varlos je menší postavy, je obézní a má pihu přes celý obličej. Byl unesen z hotelového pokoje na kraji pralesa a podle svědkyně naposledy na sobě neměl nic, kromě gumového ochranného návleku. Jakékoliv informace o hledaném Juanu Varlosovi
7: Váš přítel.
5: Ano, a my mu musíme pomoct.
6: Nebo sdělte na nejbližší služebnu venezuelské policie.
5: Don Celadon sem jede pro nás svým jeepem.
7: To bychom se měli nechat očkovat.
5: Ano, ale nejdřív se pojďme trochu kočkovat. Don Celadon, už týden jezdíme jeepem po deštném pralese a nikde ani živáček. Máme vůbec dost benzínu.
8: Nebojte se, perverézy, jakože se Don Celadon jmenuju, benzínu máme dostatek. Teda na začátku jsme měli benzínu dostatek. Vemte si jen to nejnutnější a půjdeme dál pěšky. Proč si do něho mimo něho berete ty plesové šaty?
7: Říkal jste přece, že jenom to nejnutnější, ne?
8: Ticho, slyšíte to, co já? Slyšíte ty bubny? Jde to ze dvou stran, jako by si dva tábory odpovídali. To jsou tamtami. Juane perverézy, vyndejte tamtamový slovník. Poslechneme si, o čem se domlouvají. Tak, podíváme se, co říkají. Čau, vole. To je divné. A tady to znamená... Čau, lásko, už si to dostala? Ještě ne? Odpověď? Tvůj táta mě zabije. I sežere. To je nějaký soukromý hovor.
7: Done Celadone, poslouchejte, tam ten buben bubnuje a nikdo mu neodpovídá.
8: Počkejte, přeložím to. Dobubnovali jste se do bubnové schránky. Bohužel nejsem doma. Jsem před domem a bubnuju. Nabubnujte svůj vzkaz po zaznění bubnu.
5: Zkuste přeložit tam ten divoce bubnující tam Done Celadone.
8: Počkejte, Juane perverézy. Tak, jdou k vám ti tři. Přejeme vám dobrou chuť. No, tomu nerozumím, tak půjdeme.
7: Počkejte, já tomu rozumím. To jsme my, vědí o nás, chtějí nás sežrat, musíme se rozdělit. Já zůstanu tady s Juanem perverésem a vy půjdete do tábora zachránit Juana Varlose. Tak jděte, Done Celadone.
8: Vyndám si dalekohled. Odsud vidím pěkně do tábora. Tak teď ho mám jako na dlani. Chatrč, ohniště, ukulu Varlos. Pak vidím. A Hergot ten dalekohled ale přibližuje. Teď vidím úplně detailně nějakou zamračenou držku s kruhem v nose. Škoda, že až odendám ten dalekohled, bude ten domorodec tak malý a daleko. No, co se dá dělat? Tak... A Hergot, furt je tak blízko.
3: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.

0: Bylo 19 hodin, posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Rockové diamanty. Skvosty rockové historie i současnosti.
3: Dvouhodinový speciál s Petrem Zlámalem. Každé pondělí od 19 hodin na rádiu Hey. Všechny díly rockových démantů jsou v nejvyšší možné MP3 kvalitě uložené na oficiálních stránkách heyradio.cz v sekci podcast. Pondělní podvečer na rádiu Hey je tradičně vyhrazený rockovým démantům, reprízovaným ve středu a ve čtvrtek. Ze svého domácího studia vás zdraví Petr Zlámal. Jako obvykle v následujících dvou hodinách promíchám klasický rock se starým dobrým heavy metalem a vše okořením několika fláky, které jste ve svém životě pravděpodobně ještě nikdy neslyšeli. Tohle bude jeden z nich. Nahrála jej skotská kapela Holocaust, kterou řadím mezi nedoceněné černé koně nové vlny britského heavy metalu, a to proto, že jejich debutové LPčko The Nightcumbers z roku 1981, které hrdě vlastním ve své vinylové sbírce, se opravdu povedlo. Teď si ale dáme jejich ještě o něco dříve natočenou skladbu, která vyšla v roce 1980 na EPčku s příznačným názvem Heavy Metal Mania. Není to žádná velká pecka, kluci tenkrát teprve začínali pozbuzení poslechem tvrdých pecek od AC/DC, které mimochodem v textu následující písně také zmiňují. Všimněte si toho, co je patrné z rané éry New Wave of British Heavy Metal. Tehdejší kapely, které do toho teprve začínaly bušit, ještě nebyly zcela odříznuté od rock'n'rollových kořenů, takže jejich muzika byla chytlavější a dalo se na ní skvěle zapařit. Kapela Holocaust zní ve svých skladbách parádně syrově, jako by vše natáčela v garáži, což má správný drive. Název jejich songu, který vám nabízím, je mi velmi, velmi blízký. Only as young as you feel. Jsi jen tak mladý, jak se cítíš.

0: you. Thank you very much.
1: Bylo 20 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey. Radio Hey.
5: Rockové diamanty. Skvosty rockové historie i současnosti.
6: Dvouhodinový speciál s Petrem Zlámalem. Každé pondělí od 19 hodin na rádiu Hey. Všechny díly rockových démantů jsou v nejvyšší možné MP3 kvalitě uložené na oficiálních stránkách heyradio.cz v sekci podcast. Přehoupli jsme se do druhé poloviny rockových démantů reprizovaných ve středu a ve čtvrtek. Společně za okamžik zazpomínáme na staré zlaté časy, kdy velšská kapela Manic Street Preachers hrávala ještě ve čtyřech a na svém debutovém LPčku Generation Terrorists, generace teroristů, přinesla pořádnou porci alternativního rocku. Od šílených pouličních kazatelů si z této placky, kterou časem také vysmahnu na sesterský YouTube kanál, dáme v tomto speciálu ještě nikdy předtím nepřehrávanou skladbu You Love Us. Mohlo by se zdát, že Manic Street Preachers jsou v tomto textu velmi sebestřední, oni však přitom používají sarkastické obraty jako You Love Us Like a Holocaust. Milujete nás jako holokaust. Tady ale nejde o nějaké přirovnání k holokaustu, ale o to, že láska publika je mnohdy až naprosto extrémní, masová a nezdravě fascinovaná. Je to prostě o tom, že fanoušci tě milují, ale taky tě mohou semlít a zničit. Je to kritika toho, jak média a publikum dělají mediální humbuk, který kapelu v jednu chvíli povznáší, ale v zápětí může také srazit.

Tak tuhletu skladbu Am I Evil si kapela Metallica vypůjčila od přední skupiny nové vlny britského heavy metalu Diamond Head a vydala ji v roce 1984 na B straně singlu Creeping Death. Am I Evil? Jsem ďábel? Yes, I know I am. Na další vydání naší rokové dvouhodinovky, reprízované ve středu a ve čtvrtek, se těší Petr Zlámal. Držte vlno.

Dobrý večer, je pondělí po 21. hodině, posloucháte Darkwave na rádiu Hey, od mikrofonu vás zdraví Pavel Zelinka. Dnešní vydání bude znovu retro, znovu se vrátíme do roku 1996, už po páté. Do doby, kdy gotická scéna byla širokým prostorem, ve kterém se vedle sebe potkával gothic rock, EBM, industrial, neofolk, dark ambient, psychobilly i temnější proudy alternativního roku. Přeji vám příjemný poslech.

Dnešní gotickou dvouhodinovku jsme začali tišeji a komorněji. Američtí Amber Asylum, soubor spojený především s houslistkou a zpěvačkou Chris Force, v roce 1996 vydal debutové dlouhrající album Frozen in Amber, nahrávku, která ukazuje, že temná hudba nemusí stát jen na bicím automatu nebo zkreslené kytaře. Může mít podobu komorní miniatury, melancholické smyčcové plochy a skoro neoklasického zastavení. Z této desky jsme si na úvod pustili skladbu Riviera. A teď vstoupíme do gotičtějších vod, a to s americkým duem Faith and the Muse. To tvořili Monica Richards a William Faith, dvě výrazné postavy americké gotické scény. Jejich druhé album Unwin Beneath the Waves z roku 1996 patří k deskám, které spojily gotický rock, folk, mytologii a výraznou tribální atmosféru do jednoho velkého celku. Název odkazuje k velšskému zasvěcení a celá deska působí jako cesta pod hladinu do prostoru mýtů, vzpomínek a temné romantiky. Z ní si pustíme titulní skladbu.

Gotickou náladu 132. dílu Dark Wave podpořili američtí The Wake s kapelou Christine. Kapela z Columbusu v Ohio patřila k výrazným jménům druhé vlny amerického gothic roku a album Nine Waves z roku 1996 ukazuje, že i za oceánem tehdy vznikala hudba velmi pevně navázaná na 80kovou tradici, ale přenesená do zvuku poloviny 90. let. Je v ní melancholie, kytarový tah i typická zastřená gotická atmosféra. A mimochodem, The Wake se po letech neuzavřeli jen do nostalgie. V roce 2020 vydali album Perfumes and Fripperies a stále vesele koncertují. Teď ale přepneme do elektroniky. Švédští Covenant vydali v roce 1996 album Sequencer, které je dodnes považováno za jednu ze jejich zásadních nahrávek. Kapela okolo zpěváka Eskela Simonsena tehdy pomohla definovat modernější podobu EBM a budoucího future popu. Chladnou, taneční, ale zároveň melodicky silnou. Z téhle desky, projektu, který je stále také velmi aktivní, si pustíme skladbu Stalker.

dvojici IBM skladeb v pátém retro dílu věnovaném roku 1996 uzavřel projekt Index se skladbou Bliss z alba Black Light Twilight. To je přesně ten typ devadesátkové elektroniky, která nestála v úplném čele scény, ale výborně dokládá její šíři. Temný klubový puls, industriální stíny, dlouhé plochy a nálada doby, kdy se elektronická hudba fascinovaně dívala na technologie, odcizení i rozpad starých jistot. U temnější a hutnější elektroniky ještě zůstaneme, ale posuneme se do tvrdší, špinavější polohy. Američtí Slave Unit vydali v roce 1996 bezejmenný debut, na kterém se potkával industriál, punková energie, rockový tlak a elektronická rytmika. Nebyla to uhlazená klubová estetika, spíš syrový průnik mezi strojem a zkušebnou. Z alba si zahrajeme skladbu Stuck.

Italští punkov nám připomněli skladbou Adrenalina, že industriální elektronika 90. let měla v různých evropských zemích velmi odlišnou podobu. Punkov pocházeli z Florencie a od 80. let stavěli hudbu na kombinaci EBM, experimentu, provokace a tělesného, skoro fyzického napětí. Adrenalina z jejich alba z roku 1996 dělá čest svému názvu. Je to elektronika jako nervový záchvěv v polovině 90. let s výrazně minimalistickou podobou. A teď přijde na řadu dvojice tvrďáků, kterou ale rok 1996 zastihl v jejich křehké chvíli. Začneme s Ministry, tedy kapelou, která měla v té době za sebou éru drtivého industrial metalu a veleúspěšnou a stylotvornou desku Psalm 69. V roce 1996 ale vydali album Filled Pick, pomalejší, těžší a pro řadu fanoušků tehdy poměrně kontroverzní. A právě z něj pochází jejich coververze Dylanovy skladby Lay, Lady, Lay. Ministry v ní místo agrese vytahují bahno, únavu a zvláštní pomalou tíhu.

Druhou část zvláštně stišeného bloku obstarali kanadští Skinny Puppy s skladbou Candle. Album The Process z roku 1996 je v jejich diskografii bolestná kapitola. Vzniklo složitě, poznamenala ho smrt jejich člena Dwayna Gatla a na dlouhou dobu šlo o poslední studiovou desku kapely. Candle proto nepůsobí jen jako další industriální track, ale skoro jako temná dohra jedné éry.

Poslední skladbou dnešního pátého návratu do roku 1996 byl Pete Flack projektu Dead Voices on Air. Za tímto jménem stojí Mark Spyby, hudebník spojený také s okruhem Soviet France nebo Download. Album Shep z roku 1996 krásně uzavírá dnešní večer. Po gothic rocku, EBM, neofolku, psycho byly i domácí avantgardě jsme skončili v prostoru, kde už se písňová struktura rozpadá, zůstává hlavně zvuk, atmosféra a pomalé vrstvení neklidu. Poslouchali jste další retro vydání pořadu Darkwave na rádiu Hey. Už po páté jsme se vrátili do roku 1996, do doby, kdy temná hudba existovala v mimořádně pestré podobě. Nebyla to jen nostalgie po

70. ale živá scéna, která se rozbíhala do mnoha směrů. Od gotického roku přes elektroniku a industriál až k neofolku, psychobilly a dark ambientu. Playlisty všech odvysílaných dílů pořadu Darkwave najdete na stránce pořadu na portálu Radia Hey, kde si je můžete kdykoliv poslechnout i zpětně v podcastové sekci. Budu rád, když zůstaneme ve spojení mimo vysílání třeba na facebookovém profilu facebook.com/darkwaveonradio. Za týden se na vás budu těšit znovu v tradičním vysílacím čase naslyšenou. Pro tuto chvíli vám přeji klidnou dobrou noc.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 23 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.

A Fuck Off Seagulls a Heart of Steel. Tak to je skladba, která nám otevřela poslední březnové, tedy pardon, vlastně už jakoby poslední březnové a zároveň první dubnové vydání pořadu New Wave, protože premiéra je 31. března, repríza potom začátkem dubna, takže to můžete tak nějak začlenit do obou termínů. Nicméně od mixpultu a mikrofonu vás zdraví Jakub Mevín a dáme si opět hodinku hudby 70. a 80. let stylu New Romantic, New Wave, synthpopu a taky postpunku. Čekají vás Tears for Fears a Mad World, taky tady budou ABC a Many Happy Returns. No a jako první jsou to Alphaville a skladba, která vyšla pouze jako Bčková strana single. Tuším, že tohle to byl single Big in Japan, kde vyšla skladba Seeds. Parádní věc, která se bohužel dostala na řadovku Forever Young, ale vyšla potom v různých bonusech a je to opravdu velice povrchná skladba. Tak si ji užijte a užijte si i celou New Wave. To vám od mixpultu a mikrofonu přeje Jakub Mevín a přeju vám taky příjemný a ničím nerušený poslech. Little darling, on the factory floor, the sirens are wailing. They're calling you like lovers, they'd always want more. Department 27, deep down below, you're piecing together

Deska Lexicon of Love a skladba Many Happy Returns, tak to byly ABC tady v New Wave a my si dáme další muziku 70. a 80. let stylu New Wave, New Romantic, postpunku a taky synthpopu. Pokud byste měli náhodou nějaké dotazy nebo třeba hudební přání do tohle pořadu, pište mi na mail jakub@radiocore.cz, kde si vaše maily rád přečtu a samozřejmě i vaše ohlasy na tenhle hudební pořad, který, řekněme si, že je v českém metru celkem výjimečný a věřím, že má i spoustu posluchačů, kteří ho pravidelně rádi ladí. Schválně přeřekl, aby to bylo takové vtipné, když máme ten apríl za chviličku už. Ale pokud posloucháte New Wave, tak samozřejmě doufám, že vydržíte u poslechu i nadále a bude si užívat právě playlist synthpopu, New Wave a tak podobně. Teď si dáme další muziku. Bronsky Beat a Junk, taky Blank Manch a Waves, no a začátek kapela Buzo, která se, řekněme, neujala tak, jak se asi představovala, žádné velké hity neměly, ale skladba Cry Boy Cry od nich je velice povedná. Byl to takový menší hit v té době, tak si ho dáme tady v New Wave na Core Music Radio i na Radio Wave.

Tak to byl Kevin Twilight a Harmony a New Wave na Gold Music Radio, taky Radio Wave s muzikou 70. a 80. let všech možných stylů, tedy New Wave, New Romantic, synthpopu, taky postpunku a dáme si další muziku, protože tady pro vás mám už za chvilku Sparks a Angst in My Pants, to je věc z jejich desky z roku 1982, která nebyla nějak extrémně komerčně úspěšná, ale bylo to velice povedené album. Taky tady máme China Crisis a Wishful Thinking, je jeden z jejich největších hitů z 80. let, taková hrozně příjemná pohodovka. A jako první jsou tu Kissing the Pink a Desert Song, to je skladba z desky Naked z roku 1983, kterou produkoval mimochodem stejný producent jako slavnou desku Rio od Duran Duran. A je to na tom trochu znát, protože to má takové ty instrumentální nádechy a prostě to aranžmá, které slyšíte právě i na desce od Duran Duran. Takže Kissing the Pink a Desert Song tady v New Wave. A to je věc, kterou určitě nikde jinde jen tak neuslyšíte.

byly Classics No More, ale Never Never Comes. Já jsem tak trochu zachraptěl, tak se omlouvám. Nicméně, tahleta muzika vás čeká v New Wave i následovně, protože takovéhle se z té hrajeme a jsou to kapely, na které se tak trochu zapomnělo. Ale New Wave se pomalečku chýlí ke svému závěru, alespoň na týden, a tak si dáme OMD, ale se Orchestra Man Who Was in the Dark. A to je kapela, která vlastně v 80. letech byla tak trochu ve stínu těch slavných kapel, jako Depešáci, Duran, tak podobně. Ale dělali úžasnou muziku. No a potom se vrátili vlastně po mnoha letech i v 2000. a vydali několik desek. A my se podíváme na tu jejich vlastně poslední desku, která vyšla už celkem nedávno, v roce 2003, jmenovala se Bauhaus Staircase a my si z ní zahrajeme skladbu Evolution of Species, tady v New Wave na Core Music Radio a Radio Hey.

extinction. Tak to byly Orchestral Maneuvers in the Dark a jejich Extinction of Species, no Evolution of Species, pardon, z desky Bauhaus Staircase. New Wave se nachýlila ke svému konci, loučí se Jakub Melín od Mixpultu a mikrofonu na Color Music Rádiu i Rádiu Hey. No a na závěr jedna moc hezká věc ze samého závěru konce let 80. respektive ono je tak přelom 80. 90. let a to je skladba Falling a Joe Bonamonti a vlastně melodie z legendárního seriálu Twin Peaks. Tak si ji užijte na závěr New Wave a za týden opět naslyšenou.

rudá barva zbyla na polích po bitvách. Tančilo se pilo, když voják sundal zbroj, malou cenu měl život. To není krev má milá, to jen rozkvetly ty stráně. Silou černý hlíny je lepší složit zbraně.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byla jedna hodina po půlnoci.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.